Ich odišel, tak děkuju. Ich odišel, nemohu sloužit, když já si vzpomenu. Spět 30 let, 30 let.

0: Ulysses, Eugenia, jede me. Do spenderska.
1: Alas, ne.
0: Moje žena nic neví, že si jak ni nevrátim, i ty te so si nesu. Vatrni ni šperki, rafte rozumjet, a ty da je moje žena je stara.
1: Eugenia, stara.
0: Ale viste ne si starla, vidite, že blazni ma i dlouhý věk. O, ja budu dlouho živ.